Ten prikrádeš, ísť na váde, siedáte najdem zdaj, k dolo v moriu, tam často jí.